Bulgur byl nepřátel před kůži na hnej. Já si nejde nejde, že se zvaje. A ty pán zvaště potřebuje pořád vládě kvůli zase.